0: Pánové,
1: když jste tady, to bychom se rovnou mohli zeptat.
0: Ano,
1: na co? Když jsme se ptali, proč se to jmenuje?
2: Proč se to jmenuje Titanic?
0: Titanic?
1: No proč se to tak...
2: Z Titanu?
0: Ne.
3: Jo, tak Britannic je z Británu a Olympic z Olympu, ne?
0: Pánové, kvůli tomu tady nejsem. Jste poslední, kterým jsem to ještě nezdělil. Mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Kterou chcete slyšet?
2: No, špatnou.
1: Špatnou.
0: Špatnou. Ano, je mi velice líto, ale musím vám oznámit, že před námi několik kilometrů je obrovský ledovec, kterému se nedokážeme vyhnout. Narazíme do něj tak nešťastně, že nám rozpáře bok v desítkách metrech. Ano, ano. Naše anglická čerpadla, která jsou samozřejmě nejdokonalejší na světě, ovšem vodu neodčerpají a loď se potopí asi do 2,5 hodiny. Než přijede pomoc, utopí se asi 1500 cestujících, samozřejmě včetně orchestru, což se obávám právě vy.
1: A to dobrá.
0: Američané nám za to dají 12 Oscarů.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Ono se dá být živ, když člověk chce a když má na to koukat. Nuda je smrť, to je strašný. Jakmile člověk začne nudit, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina. Nádherný citát, on to byl vynikající muž. A on to formuloval tak pěkně, on říkal, že nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jako by nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, pořád vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalejí za vás. Oni vám to dají. A vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem lidí a oči vyhasínají. Každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? Oni se diví, co pak o to. Ale oni tam to napíšou, tady to máš, soudruhu, podívej, moc se nediv, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady to máš. A dodržuj to. A když vy se začnete divit a říkají, co on se diví, zavři. Žádný divení.
6: Koš je u mě vůl.
7: Kos, lumpik malý, zjevil se nám potokný.
6: No, zjevce, uvidí kosa a zjeví se.
7: Teď právě po mně mrknul svým neohroženým očičkem. Kos, lumpik malý, kousek co v vrlikající přírody. Ten si poskočil, podívej se, chápeš, jak rád žije.
6: No, tak se jenom nevyjev.
7: Z zahrad mizí brutálně a těžkopádné vrány. Opět v zahrádkách bude nafukovat vrabčáček. Zavoní fiala a na řetkvičku skane číra krůpěj vody. Svěží jak samo jaro.
6: No, tak to skane, no tak, co je to, tak se jenom uklidní.
7: Sama jako ptáček chci se k tobě přivinout, o ty můj drahý choti. A já budu mít zase něco novýho na sebe. Zase něco na sebe. Kose, ty lumpíku malý. On se mi zjevil pod okny. V tom starým už stejně nemůžu se nikde objevit.
6: Kos je vůl. Kos je u mě vůl, jen jdi a řekni mu to, ať mě žaluje celá svrlikající příroda. Já se celé přírodě postavím.

0: jsem člověk pasivní, já nejsem na klobouky. No tak hold ruku, no už je to vyřízený. Ona mi to odpustila. A počkejte, tady máme ještě něco, vy jste ji nějak poranil na noze. Tenkrát jste ji naštíp kost, víte o tom něco? Naštíp kost, jo, to vím. To byla holení kost na levé noze, prosím. Já vím, tenkrát přišla zase s punčoškama. Poslední pár prej už ji pouští v oka. Jášku, takovou na mě nechoď. No, to slovo dalo slovo a holta, pak jsem se nějak to. Jen to snova byla naštípnutá kost, no. No a počkejte, tady máme ještě něco za minulý měsíc. Paní plakala, že necítí žebra, tady to máme. Zmlátíte ženu, ani pak žebra necítí. No jo, to bylo takhle. Ona teda, to bylo kvůli botičkám. Jáško mlč o botičkách. A kdyby člověk nezakročil, tak by byl samej vejdaj. No a počkejte, dneska to tady máme zase dál. Vy jste spoličkoval svoji paní? A proč? Tady, podívejte se, tady předložila lékařské vysvědčení, přečteme to. Ale to musíte číst, to není potřeba, spískala si blůzičku. Jášku, takhle ty na vlastního muže blůzičku. A ona prosím, hned si pro vysvědčení byla. To není nikterak má vina, prosím.
1: Ale, on slavný soude. Je to člověk milionový, ale on nesmí mít výdaje. Když nemá výdaje, tak není lepšího mužička než je on. Tak by jsem moc krát prosila krzněj za odpuštění.
0: No, tak vidíš, mohlo to být všecko v nejlepším pořádku. A to pora musí žalovat a pora.
1: Haleď, bude podzim. A potřeboval by se nový kabát.
0: Počkej. Kabát? Holka kabát, nic. Z toho kouká porota.
2: Rádio Jih. Cymbálka.
3: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku, jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, že jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. Říká, teď máme za hodinu představení. Říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo. A teď všude furt telefonuje a někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... Taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasný. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte, ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene, jo. To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta, a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. Jeď, říkaj. A on furt... on furt nechtěl, měl strach a teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě, přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta a říká, je to dobrý.

0: je tady, vidím jeho šoféra.
1: Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád, ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, Ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, jo. To si říkal, co kdyby, no. To kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sázmu, černá mi fízmo, a na chronizmu, zdavtěr jamu nasupo. Zavřela dveře a šla tu mladší na to. A na nimi si stavtěr jamu, a chána mi byla, co z toho měli. A my jsme ji pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byli teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Strašný to je, tam taky tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale o to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslečená, jak dlouho chci, říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělá, jo, a ona říká, prosím vás, schovejte si toho, říkám, nenadávejte mu, a když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty Kréťani, oni jsou divocí, a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co, představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako, říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu, říkám, vy to můžete tady taky, ne, snad probovat, to není takový problém, ale tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera, budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu. Bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak asi užiju. Já říkám, vás taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vykládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověř si tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, že nekyce, a jak starý člověče, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se dívali, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady, užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš, já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jdekoliv, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupní do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jseš blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s tím do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keku za jako stai vos succede per forza di manere che di sornato si riesco a nemorarmi vendichero questo oltre a gioco la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tanti gini ricam nemam ti piace na kopu neblbni promiň prosím tě řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám to jediné. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojďte, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Finesse. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mě to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a to takový. To dla mě, tak přišlo neskutečně, se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám, Miroslav, a on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že to báječně, že tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A už, víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budem týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, to se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? A říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři. Do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče. Ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavnej. A říkám, nestěžuju si. A on... On, který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej holanděn z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky 40, tam měly kužele a... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na tý konečně přišel a říká, nechcete si už mi vstoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal naspamět, že jo. To je sláva po Česku, no. Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybníka. Já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. A proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, že jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi, jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo, udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád, už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo. Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a on říkal, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl, jako my jsme tam smekali ty klobouky, dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený a zase říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost a oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivedli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo.
to musím vzadu srovnat já, jo, a on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral, já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava a my furt dělali ty vrtulky takhle na to, nás si všichni fotili, filmovali, jo, to měli, tam měli Vánoce lidi ten den prostě na to, na té Dalešické přehradě a já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, dopláveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a co to furt děláte? A říkám, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. To má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš, no nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasně anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta. Ty udici, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak ty možný směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskoč. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo? A tak já jsem říkal, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo? Protože on se přidal, ten jeho taky, jo? Ty taky, tati, jo? A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo? To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, až někde tady u stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No a jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, že jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19-letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď bych chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo? Třeba mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky... a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak z nadálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češe, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej, že Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě po druhé naštval. To je po druhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili, režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem, a vlk taky! A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel bělovlasý 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mi říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy tak přišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle číslám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jedno a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, my nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. Tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.

0: Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry ono, to ani není tak feministické pojetí života. Ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí. Já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce. A mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl.
1: Řekl.
0: Říkám, neřekl.
1: Je to zachyceno na radiových vlnách.
0: Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel.
1: No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel.
0: Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl.
1: Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral.
0: A ukázal.

Můj vztah k žena je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude, bude se pár, a ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření i bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém před Zámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně pokračuje v modernizaci navigačního systému a v areálu nově instalovala orientační plán pro pacienty i návštěvníky. Najdou ho po pravé straně chodníku vedoucího k rampě se vstupem do lůžkové části nemocnice. Nový plán je jedním z prvních kroků ke komplexnímu zlepšení orientace v areálu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: já jsem dala mé srdenko za něho.
1: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
2: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
3: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
2: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
4: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
1: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Během letních prázdnin pokračují ve Velkých Bílovicích rozsáhlé opravy budovy druhého stupně základní školy. Ve třetím nadzemním podlaží dělníci mění podledy, elektroinstalaci a svítidla. Vznikají také nová sociální zařízení. Do letošních oprav školy město investuje více než 4 miliony korun.
1: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Pojď.
1: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jich Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření i bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření.
0: Rádio Jich Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Dnes se nejdřív vydáme do Gruzie, země, kde víno pěstují přes 8000 let a kde Brněnská Mendelova univerzita buduje zajímavé vinařské partnerství. Pak se přesuneme na skok přes hranice, na Slovensko, do Prešova, kde naši vinaři naopak zazářili na mezinárodní soutěži Muvina a přivezli domů pěknou sbírku medailí. No a na závěr se vrátíme zpátky na Jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, které se nově dostalo na světovou mapu kongresového cestovního ruchu. A víno v tom celém hraje, jak jinak, naprosto klíčovou roli. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji vám prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Gruzii říkají kolébka vinařství a není to přehnané. Víno tam totiž pěstují přes 8000 let, tedy dávno předtím, než se réva vůbec dostala do Evropy. A právě s touto zemí navázala Brněnská Mendelova univerzita velmi zajímavé partnerství. Působí tam od roku 2019, kdy se připojila k odborné misi Jihomoravského kraje a dnes spolupracuje s několika gruzínskými univerzitami na rozvoji vinohradnictví, vinařství i gastronomického turismu. V rámci projektu Gastrotour přenáší zkušenosti z Česka, Slovenska a taky Polska a pomáhá

0: Jindřichem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď naskok k sousedům na Slovensko, do Prešova. Tam se totiž vydala i naše vína na 31. ročník soutěže pod záštitou OIV, co zaručuje opravdu světovou kvalitu hodnocení. Na Mluvinu Prešov se letos přihlásilo 12 moravských vinařství s celkem 59 vzorky. No a výsledky byly výborné. 22 medailí, z toho 3 velké zlaté. Mimochodem, Mluvina je soutěž s dlouhou tradicí a pro české moravské vinaře představuje přirozenou mezinárodní prověrku, jak si naše vína obstojí v přímém srovnání se Slovenskem, ale taky se zahraniční konkurencí. Absolutně nejlíp zabudoval Oldřich Drápal z jeho Cabernet 2016. Ta dosáhla neuvěřitelných 93,5 bodů. No a Malvery na 24 pak získala 93,25 bodů. To jsou opravdu parádní čísla. Třetí velkou zlatou si odnesla sedlecká vína za Tramín červený, výběr z bobulí 24. Počtem zlatých pak vedlo vinařství Baloun, které si přivezlo hned 4 zlaté, a vedlo si i vinařství Dufek, Hruška, Maděřič, Šilinek, Valihrách a Zborovský. Gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

Rádio Jih Cymbálka, Břeclavsko 93,2 FM.

0: Jindřichem za vínem. Na Rádiu Jich.
1: Mikulov, město vína, sklípku a nádherným výhledem na Pálavu. A nově taky město, které si řeklo o slovo na světové mapě cestovního ruchu. Mezinárodní kongresová asociace totiž zveřejnila letošní žebříček kongresových destinací a Mikulov se v něm umístnil vůbec poprvé v historii. Brno přitom za jediný rok poskočilo o více než 30 příček a drží se na hezkém 112. místě. Ale pozor, ve celou světové konkurenci. Není to náhoda. Organizátoři konferencí a firemních akcí si stále víc vybírají místa s příběhem, atmosférou a něčím navíc. A právě vinařství na Jižní Moravě toto velmi dobře umí. Vinné sklepy, butikové hotely uprostřed vinic, výhledy na Pálavu, posezení na terase u svíček a skleniček Rieslingu Vlašského. To je kombinace, která prostě prodává. Takže příště, až někdo řekne kongresový turismus, nezapomeňte, že víno v tom hraje daleko větší roli, než by se mohlo na první pohled zdát. No jo, není nad to si ten kongres udělat ještě hezčí a zábavnější.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka.
2: Nevěděla jsem si frajera šanovat.

0: ďakujeme krásne, Bratislava.
1: S jihem za vínem. Na rádiu Jih.
2: Blížíme se pro tento týden ke konci mých vinařských témat na rádiu Jih a Cymbálka. A tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam si můžete vyrazit vy v následujících dnech prázdninového volna. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Mikulčice, Mikulov, taky Milotice, Moravská Nová Ves, Němčičky, Nový Šal Dor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Strážnice, Šardice, Šatov, Terezín, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec, Znojmo, no, až by se dalo říct, téměř, že snad v každé vinařské dědině to bude vřít. Samozřejmě vámi, návštěvníky jejich vinařských akcí, alespoň v to věřím. Podrobněji se vše dozvíte na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech.cz. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
1: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém předzámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
4: Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně pokračuje v modernizaci navigačního systému a v areálu nově instalovala orientační plán pro pacienty i návštěvníky. Najdou ho po pravé straně chodníku vedoucího k rampě se vstupem do lůžkové části nemocnice. Nový plán je jedním z prvních kroků ke komplexnímu zlepšení orientace v areálu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín chce od svých obyvatel zjistit, která místa ve městě považují z dopravního hlediska za problematická. Na webu města proto spustil takzvanou online pocitovou mapu, do které mohou lidé zaznamenat nebezpečné úseky místa s rychlou jízdou aut, chybějící chodníky, cyklostezky nebo přechody. Označit mohou také lokality se špatnou viditelností nebo s nadměrným dopravním hlukem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Řidiče i chodce čekají od 8. do 15. července dopravní omezení v centru Uherského Hradiště. Kvůli opravě silnice po havárii vodovodu bude zcela uzavřená část ulice Sokolovská naproti kinu Hvězda. Pro osobní i nákladní dopravu bude vyznačená objízdná trasa a na některých křižovatkách se dočasně změní přednost v jízdě. Uzavřený bude také přechod pro chodce i část chodníků ve směru na Zlín.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jich Cimbálka, rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Cestující na Kyjovsku musí od 7. do 19. července počítat se změnami v autobusové dopravě, konkrétně mezi Násedlovicemi a Dražůvkami. Výluka se dotkne linek 106 a 661. Linka 106 nebude během uzavírky zajíždět do Želetic, Nenkovic ani Stavěšic. Tyto obce obslouží posílená linka 661, na kterou bude ve Strážovicích navazovat linka 106.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jich přeje Zbyněk Kopeček. Je horko. Nadáváme na tropy, ale co naděláme, je léto. A pokud ještě nemáte hotové ošetření vinic po květu, tak nyní je ten nejvyšší čas. Doporučuji klasickou trojkombinací, tedy ošetření proti prvnospoře, padlí a také proti cizopasníkům. Rozhodně révě prospějete, pokud přidáte do aplikačního postřiku také kombinovanou výživu. Tu teď réva potřebuje. Výběr postřiků nechám na každém vinohradníkovi. Sami víte, co používáte a na co hrozí rezidua. Každopádně použijte systémové přípravky a pokud vám došly nebo nevíte, čím révu ošetřit, naši enologové z vinařského domu vám rádi doporučí, co by bylo nejlepší zrovna v této době použít. No a po vyčerpávající práci ve vinici na slunci přijde, pokud máte doma bazén, k dobru osvěžující koupel. I na toto jsme ve vinařském domě připraveni. Už mnoho let je součástí nabídky vinařského domu také široká paleta bazénových přípravků. Ať už jde o chlorové produkty nebo různé měřící doplňky, až po čistící přípravky nebo záplaty na bazény. Základem čisté vody je správné pH. To se mění podle vody, kterou do bazénu napouštíte. My v Dubňanech například pH v bazénech snižujeme přípravkem pH-. pH se dá jednoduše měřit, ať už jednorázovými papírky, roztokem, nebo pokud máte elektronický měřič pH, můžete ho použít. Vyčistit zaklenou vodu v bazénu nebo jezírku umí výrobek Křišťálové jezírko. Je to tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty, včetně fosforu, do vloček, které pak lze zachytit. Odstraňuje také řasy ve vznosu a snižuje obsah jejich živin. V nabídce vinařského domu najdete samozřejmě také tablety udržující správnou hladinu chloru nebo multifunkční tablety, které nejenže dodají pomalu rozpustný chlor, ale zároveň také vylučují do vody přípravek, který ničí řasy a udržuje vodu průzračnou. Koncentrace látek v tabletkách je pro lidský organismus neškodná. Samozřejmě, pokud se používají dle návodu. V naší nabídce najdete také filtrační písek, mnoho druhů teploměrů a různých dalších udělátek pro správný provoz vašeho domácího koupáku. A to všechno za super ceny, většinou až o třetinu nižší, než má konkurence. Občas se říká, že zahradní bazény jsou rozmařilost, ale kdo jej má a správně ho používá, nedá na něj dopustit. Vždyť není hezčí letní zážitek, než si v teplém podvečeru brouzdat v osvěžující vodě se skleničkou něčeho bublinkovaného v ruce. My doma bazén nemáme a tak se s paní čabráme v 1000-litrové kádi na víno. Ale s bublinkami v ruce. Od mikrofonu Rádia Jich přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jich. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jich. Cymbálka.

0: Rádio Jih Cimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonínská nemocnice rozšířila nabídku jídel pro své zaměstnance. V tamní jídelně nově funguje salátový bar s čerstvým ovocem a zeleninou, který doplňuje obědové menu. Nemocnice je zatím v testovacím provozu a bude sledovat zájem zaměstnanců i provozní a ekonomickou náročnost.
0: Rádio Jih Cimbálka, počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonín chce od svých obyvatel zjistit, která místa ve městě považují z dopravního hlediska za problematická. Na webu města proto spustil takzvanou online pocitovou mapu, do které mohou lidé zaznamenat nebezpečné úseky místa s rychlou jízdou aut, chybějící chodníky, cyklostezky nebo přechody. Označit mohou také lokality se špatnou viditelností nebo s nadměrným dopravním hlukem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Řidiče i chodce čekají od 8. do 15. července dopravní omezení v centru Uherského Hradiště. Kvůli opravě silnice po havárii vodovodu bude zcela uzavřená část ulice Sokolovská naproti kinu Hvězda. Pro osobní i nákladní dopravu bude vyznačená objízdná trasa a na některých křižovatkách se dočasně změní přednost v jízdě. Uzavřený bude také přechod pro chodce i část chodníků ve směru na Zlín.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 15 až 12, co nabídne víkend. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Naměříme 24 až 27 stupňů. V neděli oblačno, občas i zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Mám já frajer,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchám.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Ljubi.
1: Máma rád. Nemáma rád.
2: Máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: I leží budáč, leží v odrážky zraněný.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.